0: Oye, cuivin o'she, a chod yn chwar bel maen ylod.
1: Cursteach ar herfasi am chiadu na sfolamore agus tamana ar lina, lina nari tar anuachan ústátu, malartu agus aholahar. Tasha eska agus is féidir a yanav gans